věci stůfoli na dál. Tu si nu věci menela trát. Stavo žaduje, enu píli šrupat. Kadu te note, nu mo vaj rmi. Stasera specialmente, te vengo solo sulla.